rádio. Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem. Od malatínu jsem závislostem. Od malatínu k jídlu a pití. Od mala doufám, že mě